0: řadě nový pocit vítězstva v ovzduší tolerancie a dialogu. Každý musí dostat šancu. Nemáme se čoho bát.
1: Po něm prehovoril obhajca doktora Jána Čarnogurského.
2: Tento rozsudok zněl jednoznačně.

Snažil jsem se v těchto chvílích, v těchto dnech napsat nějakou píseň pro vás, ale pan Kohout to přede mnou řekl správně. Vypíšete román, vypíšete píseň, kterou bych nedokázal hodit na papír. Podařilo se mi jediné, napsat refrén. Tak alespoň tento refrén před dvou dnů zní takto. Ne, ne, ne, ovce je ovce a vlk je vlk. Ne, ne, ne, křivá je vrba a rovný je smrk.